I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
3: Bim!

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Akce Léto v parku se uskuteční 1. srpna v Bakově nad Jizerou. Program bude připraven v Komenského sadech. V 19 hodin vystoupí Brickstep a ve 20 hodin pak divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede hru Za dveřmi kanceláří. Vstupenky se prodávají na www.divadlobakov.cz.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je

0: Čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota. Krásné páteční dopoledne. Máme 24. července a to znamená, že svátek právě dnes slaví Kristýnky. A do konce letošního roku zbývá už pouhých 160 dnů. Pokud vám to připadá stále jako spousta času, tak připomínám, že Vánoce jsou přesně za 5 měsíců. Ale žádnou paniku, zatím si užíváme léto a posloucháme Rádio MB. Několik zajímavostí se k tomu dnešnímu dni samozřejmě váže, o tom všem ještě bude řeč. Teď bychom ale poslali muziku právě všem Kristýnkám, co říkáte. Tak holky, všechno nejlepší, užijte si svůj den.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Srdce točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

kolik věcí stále ještě nechápu a možná nikdy nepochopím. Třeba proč se pracuje až do pátku a víkend netrvá díl. Občas se sám sobě nezdám, ani já nejsem bez viny, stejně nikdo není bez chyby.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polce.

10. července, pátek, Rádio MB a dopolední rozjezd. No a na dnešek připadá Mezinárodní den péče o sebe. Ano, datum nebylo vybráno náhodně, připomíná, že bychom se o sebe měli starat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, přátelé. Zkuste tedy dnes na chvíli vypnout práci, telefon i starosti. Rádio MB ale vypínat nemusíte, to ani náhodou, to totiž k dobré náladě patří. Ani to, přátelé, nemyslím tak, že byste se teď třeba na pracovišti začali hladit, ale pokud chcete, klidně, ale dopřejte si dnes nějaký skvělý film nebo nějakou odlehčovací kůru, zajděte si na masáž nebo skočte do bublinek. No prostě udělejte si hezký den, zasloužíte si to. A já vám k tomu přeju klidné a ničím nerušené dopoledne. Rádio MB. Rádio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně. Question. What is love?

0: Posloucháte dopolední rozjezd a Mladoboleslavské rádio MB. Dnešní datum nám, přátelé, spojuje dvě velká jména uměleckého světa. Právě 24. července se totiž narodil český malíř Alfons Mucha. A narozeniny dnes slaví také Jennifer Lopez, které je 57 let. Ať už tedy máte raději secesní plakáty nebo taneční parket, dnešek nabízí něco pro každého. My přidáváme hudbu, právě od toho je tady Rádio MB. Zapněte a neřešte.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kapacita vystavených vozidel je stanovena na 260 aut. Brány areálu se otevřou v 11 hodin.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: Je páteční dopoledne, tanec dokáže zlepšit náladu, rozhýbat tělo a údajně prospívá i mozku. Takže až vás někdo přistihne, jak tančíte v kuchyni, nejde o žádné bláznění, je to zdravotní prevence, přátelé. A Radio MB vám prostě pouští ten správný doprovod. Jinak, když už jsme u toho tance a lepší nálady, tak doufám, že už máte své lupeny na 7. narozeniny Radia MB, které oslavíme 14. listopadu v kulturním domě Bezno. Tohle je akce, která rozhodně bude stát za to, čeká na vás 5 skvělých koncertů, bohatý doprovodný program, také velmi bohatá tombola, drinky a zlatavý mok. Takže se klidně hned teď podívejte do svého kalendáře, do svého mobilu, jak to máte právě 14. listopadu a pokud tam máte volno, hned tam klidně naťukejte na tuto sobotu 7. narozeniny Rádia MB. Lupeny koupíte na www.ticketlife.cz, jsou tam za velmi příznivou cenu, na to, že tam bude 5 koncertů, přátelé, tak 350 kaček, myslím si, že to je pohodička, ne? Jinak na pódiu se představí Jakub Děkan se svým bandem, také Green Day Revival, kapela Alchymie, Luboš Odháněl s kapelou Vix a nebo Pekař. U toho prostě musíte být.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: dopoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Jo, devadesátky byly dobou, kdy telefon vydržel nabitý několik dnů, internet při připojování vydával podivné zvuky a fotografie jsme viděli až po vyvolání. Na skvělou hudbu se ale čekat nemuselo a čekat nemusíte ani dnes. Její plné Radio MB. A pokud máte rádi country, tak mám pro vás pozvánku na zítřejší akci na Michalovické Putně. Tam totiž vystoupí kapela COP. Ano, Michalovická Putna, to je ta stavba, jak se uvažuje o tom, že by to byla nejšikmější stavba na světě. Více informací si přečtěte na našem webu. Možná opravdu budeme světoví a jak už jsem říkal, zítřejší akce na Michalovické Putně začíná v kolik? Začíná v 19 hodin.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Tak už zítra se fotbaloví nadšenci konečně dočkají. Prvním kolem začne nejvyšší fotbalová soutěž v Česku, tedy Šance Liga. Hned v prvním kole nás čeká několik velmi zajímavých zápasů. Zítra třeba Viktoria Plzeň přivítá od 17 hodin Slovan Liberec. Myslím si, že dobrý souboj hned na úvod. No a nebo Sparta se ve 20 hodin představí na hřišti Zbrojovky Brno. To jsou třeba zápasy, které bych já moc rád viděl. V neděli pak hraje Slavia doma proti Slovácku anebo Mladá Boleslav na hřišti Artisu. Takže víte, jak sportu zdar, fotbalu zvlášť.
1: Radio MB.
2: Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Hej, je to všechno tak nějak veselější, když už je právě pátek, co říkáte. Pokud tedy nejste na konci vaší dovolené, chápu, pak už byste to tak moc dobře prožívat nemuseli. Každopádně dobrá nálada je nakažlivá, takže pokud se dnes někdo usmívá bez zjevného důvodu, možná jen poslouchal Rádio MB. A pokud se neusmívá, doporučujeme zvýšit hlasitost. My už od 1. června prostě makáme na tom, abychom tady byli na pozitivní vlně. Takže se usmívejte, klidně ještě víc, no dobře, možná u toho budete tak trošku vypadat jako magor, ale hele, je prostě pátek a víkend je před námi. A ten večerní drinčík, já myslím, že by mohl padnout, jeden minimálně. Krásné dopoledne.
1: Radio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavska.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Dneska je ten velký den, ona je nevěstou, on ženichem, a všechno bude sweet, tak jak má být. Potkali

0: Hezké dopoledne, je pátek, jak už jsem říkal, mělo by to být všechno tak nějak něco veselejší. Na druhou stranu to může být v něčem i těžší, že jo? Nechce se nic moc dělat už, no. Takže jestli už několik minut přemýšlíte, že byste měli začít něco dělat, gratulujeme, právě jste úspěšně zahájili přípravu na zahájení. Teď už jen vhodnou písničku a můžete se do toho opravdu pustit. Rádio MB, vaše energie pro každý den.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

finále 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Za

0: aby mohlo být vítání, tak napřed musí být loučení, že jo? Takže já se pro tuto chvíli opravdu loučím, přeju vám dobrou chuť k vašemu obědu, přeju vám, ať máte pohodový páteční den a také skvělý víkend, který je před námi, počasí by mělo přát, takže naplánujte, co je libo. Jinak už v neděli se nám z dovolené v Turecku vrací kolega Luky, takže příští týden od pondělí bude mít o čem vyprávět a věřím, že zajímavými zážitky se bude jenom hemžit. Ty poslední informace, co jsem měl, jsou takové, že se nám pěkně spálil, ale to je tak, když se ožerete na sluníčku. Co čekáte, přátelé? Loučím se a těším se o víkendu a pak hlavně v pondělí. Čau, užívejte a buďte nadále ve společnosti Rádia MB.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hygiena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio

Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

ty posloucháš. Jsme tým.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: hezký den. S novým koučem Janem Jelínkem vstoupí do prvoligové sezony fotbalisté Slovácka. Tým z Uherského Hradiště, který se na jaře zachránil mezi elitou až v baráži s brněnským Artisem, změnil vlastnickou strukturu a do soutěže vstoupí bez řady dřívějších opor, a to s cílem vyhnout se sestupovým starostem. Představitelé klubu to oznámili na tiskové konferenci. Výkonný ředitel klubu Zdeněk Heneš hovořil o změně vlastnické struktury a navýšení rozpočtu.
1: 75% firma Solar Global je hlavním akcionářem a hlavním vlastně přispěvatelem a sponzorem, díky čemu se nám uskutečnila celá řada těchto přestupů nových a věříme, že jako jsme připraveni líp než tu minulou sezonu. Ten rozpočet se samozřejmě navýšil. Já bych řekl, že teďka každoročně tam dochází k nějakému v podstatě až 10-15% nárostu výdajů na ten v podstatě sportovní úsek.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Mladoboleslavska. Mladoboleslavska.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
1: To už je stejně jedno, mizíme.
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.

0: Jen šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Slyšíte to? Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál, my

0: už máte své vstupenky na 7. narozeniny Rádia MB. Slavit budeme 14. listopadu v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku. Vystoupí tu Jakub Děkan se svým bandem, Pekař, Green Day Revival, Alchymie a také Luboš Odháněl s kapelou Vix. Těšte se na nezapomenutelný večer s bohatým doprovodným programem. Připravené budou dárky pro příchozí a bude i velká šance vyhrát v bohaté tombole. Samozřejmostí jsou lahodné drinky a zlatavý mok. Pořízení lupenů nenechávejte na poslední chvíli. Vstupenky se prodávají na www.ticketlife.cz a cena je velmi příznivá, 350 korun. 14. listopadu se na vás všechny moc těšíme.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Bousov Food Festival si můžete užít 25. července. Program bude připraven od 10 hodin ve volnočasovém areálu na školništi v Řízkách. Těšte se na herečku a moderátorku Markétu Hrubešovou. Dále kapely Academics a Smečka a samozřejmě spoustu dobrého jídla.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Anenská pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, zapni a neřeš.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Krásný páteční podvečer máme po 17. hodině a já jsem rád, že trávíte začátek večera nebo spíš konec pozdního odpoledne právě s námi. Dnešek patří Mezinárodnímu dni péče o sebe a to nemusí znamenat nic složitého. Někdo si udělá čas na dobrou knížku, jiný vyrazí na kolo, další si uvaří oblíbenou večeři. Každý máme svůj způsob, jak si dobít energii. Já vám k tomu přidám a

0: samozřejmě další písničky, dobrou náladu a spoustu zajímavostí. Páteční podvečer na Rádio MB může začít. Já jsem David, přeji vám hezký den.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Ano, pátek 24. pokračuje. No a teď pojďme na písničky. Po letech, kdy jsme právě přeskakovali jeden song za druhým, tak pozor, už to není pravda, vrací se jeden zajímavý trend. Stále více lidí si pouští celé album od začátku do konce přesně tak, jak to interpret zamýšlel. Je to trochu jako s dobrým filmem, taky ho přece nepřeskakujete po 5 minutách. No tak si puste třeba nějaký dobrý album, anebo zůstaňte při poslechu Rádia MB. Přeji vám krásné pozdní odpoledne.
1: Rádio MB. Rádio MB. Urč.

0: Hezký den. S novým koučem Janem Jelínkem vstoupí do prvoligové sezony fotbalisté Slovácka. Tým z Uherského Hradiště, který se na jaře zachránil mezi elitou až v baráži s brněnským Artisem, změnil vlastnickou strukturu a do soutěže vstoupí bez řady dřívějších opor, a to s cílem vyhnout se sestupovým starostem. Představitelé klubu to oznámili na tiskové konferenci. Výkonný ředitel klubu Zdeněk Heneš hovořil o změně vlastnické struktury a navýšení rozpočtu.
1: 75% firma Solar Global je hlavním akcionářem a hlavním vlastně přispěvatelem a sponzorem, díky čemu se nám uskutečnila celá řada těch jakoby přestupů nových a věříme, že jako jsme připraveni líp než tu minulou sezonu. Ten rozpočet se samozřejmě navýšil. Abych řekl, že teďka každoročně tam dochází k nějakému v podstatě až 10-15% nárostu výdajů na ten v podstatě sportovní úsek.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Víc hitů než semaforů v Polce.

Stále vám děláme společnost, tady je Rádio MBM, no a zatímco většina z nás řeší, kam vyrazit o víkendu, vědci testují technologie, které jednou umožní dlouhodobý pobyt lidí na měsíci. Zkoumají, jak vyrábět kyslík, získávat vodu nebo stavět obydlí z měsíčního prachu. Je fascinující, že zatímco někdo přemýšlí, jak postavit dům na měsíci, my občas bojujeme s tím, jak sestavit doma novou skříň podle návodu. No nic, přátelé, já se pomalu a jistě rozloučím, příští týden mám taky dovolenou, takže se uslyšíme až někdy 1. srpna nebo 3. srpna, nebo co to je za datum, no prostě jasně, to je jedno, já už se vidím u moře, mějte se moc krásně a užívejte zbytek dne.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Multižánrový festival se uskuteční 15. srpna na Louce v Krnsku. Představí se kapely Obraz, Siluety, Otazník a několik DJs. Těšte se nejen na koncerty, ale také soutěže, jídlo a pití. Hudební žánry sahají od rocku a pop-punku až po drum and bass. Multižánrový festival v Krnsku 15. srpna od 14 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: A pouť už volá od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: už máte své vstupenky na 7. narozeniny Rádia MB. Slavit budeme 14. listopadu v kulturním domě Bezno na Mladoboleslavsku. Vystoupí tu Jakub Děkan se svým bandem, Pekař, Green Day Revival, Alchymie a také Luboš Odháněl s kapelou Vix. Těšte se na nezapomenutelný večer s bohatým doprovodným programem. Připravené budou dárky pro příchozí a bude i velká šance vyhrát v bohaté tombole. Samozřejmostí jsou lahodné drinky a zlatavý mok. Pořízení lupenů nenechávejte na poslední chvíli. Vstupenky se prodávají na www.ticketlife.cz a cena je velmi příznivá, 350 korun. 14. listopadu se na vás všechny moc těšíme.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: to the N to the G to the E to the R to the O to the U to the S.
1: Bylo 19 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Akce Léto v parku se uskuteční 1. srpna v Bakově nad Jizerou. Program bude připraven v Komenského sadech. V 19 hodin vystoupí Brickstep a ve 20 hodin pak divadelní spolek Tyl Bakov nad Jizerou uvede hru Za dveřmi kanceláří. Vstupenky se prodávají na www.divadlobakov.cz.
1: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Valečovské léto pokračuje. V pátek 31. července se přírodní amfiteátr pod hradem Valečov promění v ráj pro všechny fanoušky rockové klasiky. Na pódiu vystoupí Kiss Forever, Whitesnake Revival a RMC. Čeká vás skvělá hudba, jedinečná atmosféra a nezapomenutelný letní večer pod širým nebem. Valečovské léto 31. července. Buďte u toho. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB. Radio MB. Urč.

0: 20 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: A pouť už volá. Od čtvrtka 23. do neděle 26. července ožije Mnichovo Hradiště kolotoči, lunaparkem, trhy, dobrotami, sladkostmi i adrenalinovými atrakcemi. Užijte si Xtreme K2 Booster, pirátskou loď nebo autodromy a další atrakce. V neděli vás také čeká poutní mše a od 4 turnovanka ve Stodole na Faře. Přijďte si užít pravou pouť plnou zábavy. Anenská pouť v Mnichově Hradišti. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
0: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 25. července vás od 19 hodin čeká koncert legendární plzeňské kapely COP s autentickým americkým bluegrassem i vlastní tvorbou. V neděli pokračujeme od 15 hodin pohádkou o pokladu na konci duhy.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB.
6: Posloucháš správně.

Noc plná devadesátek.